0: Hráme najviac hudby počas dňa. Rádio Melody. Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.